0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu a celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MM City ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Lederer. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslovakia Group a výhledu obranného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájmu o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Doornight, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míříme k Saturnu, přesněji k jeho malému ledovému měsíci Enceladu. Vědci ze Svobodné univerzity v Berlíně pod vedením profesora Franka Postverga zveřejnili dvě studie, které tvrdí, že hledat tam život bude snazší, než jsme mysleli. Jde o ty slavné gejzíry na jižním pólu, které chrlí ledové částice stovky kilometrů do vesmíru. Jak popisuje Universe Today, kapičky podzemního oceánu mrznou v ledových puklinách pomaleji, než se čekalo, a soli i organické látky se v nich koncentrují. Sonda, která gejzírem proletí, by tedy mohla případné biomarkery zachytit mnohem snadněji. Druhá studie navíc ukázala, že bakterie produkující metan by v tamních podmínkách přežily. NASA chystá misi Enceladus Orbilander, Evropská kosmická agentura plánuje přílet ve 40. letech. Enceladus tedy sbírá pozvánky rychleji než já za 67 let. Tak ať vám dnes někdo chrlí jen samé dobré zprávy. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Pro paníčka. Jde, omlouvám se.
2: To nic se nevadí, to je dobrý.
1: Bože, jsem ta nejnešikovnější holka na světě.
2: Každý občas zakopneme.
1: Tomu říkám životní postoj. Jste hodnej, že jste tak milej. Jste být taky pěknej vůl.
3: Režisér Top Gunu, policajta z Beverly Hills či posledního skauta vypustil do kin 10. září 93 nový snímek romantickou kriminálku Pravdivá romance a v půli září je jasné, že to je komerční průšvih.
2: Šla jste na 3 filmy o kung fu?
1: Jasně, proč ne?
2: Jen tak, jste holka podle mýho gusta, nic víc.
1: Vždycky, když jdu z kina, ráda si dám kus koláče a proberu ten film. Taky rád po kině chodíte na koláč?
3: I když se na Pravdivou romanci moc nechodí, je to klenot. Za jehož scénářem stojí začínající Quentin Tarantino, který prodal tento příběh, aby získal finance pro svůj debutový celovečerní režijní počin Gauneři.
4: Ty vole, jak seš furt zhulenej, jsi schopnej dělat strašný píčovi. Nedivil bych se, kdybych hulil
5: tak.
3: Herecké složení je jedním slovem pecka, a to i v malých rolích. Od hlavních protagonistů Patricii Arquette a Christiana Slatera přes Dennise Hoppera, Kilmera, Oldmana, Walkena, Gandolfiniho či Breda Pitta až po Samuela L. Jacksona. Je to zatraceně chutný mix úžasných herců, skvělého syrového scénáře Tarantina a Scottovy režie, která je zábavná i násilná v tom nejlepším slova smyslu.
2: Zabil jsem. Chceš hambáče, já umírám.
1: Dělá si srandu?
2: Nedělám. Ten hajzl nestojí za jedinou slzu. Měl jsem chcípnout já? Byla bys si radši? To bys si chtěla? Nebo ho snad miluješ? Ptal jsem se tě, jestli ho miluješ, he?
1: To, co jsi udělal...
2: Co?
1: To je tak romantický.
3: Scénář Pravdivé romance byl původně součástí 500-stránkového díla nazvaného The Open Road. Protože se ale nedalo předpokládat, že by jakékoliv studio vzalo tuto formu, příběh byl rozdělen a jeho druhá část bude použita na další kultovní klasiku. Takový normální zabijáci, která bude mít premiéru za rok.
4: Lhář si musí dát pozor na 17 věcí, aby se neprozradil. Chlap musí hlídat 17 výrazů, ženská až 20. To, co předvádíte, je amatérské. Vím, že víte, kde jsou, tak mi to řekněte. Nežli udělám něco, co nepůjde vzít zpět.
3: Přestože tento film Quentin nerežíroval a během natáčení se nikdy neobjevil na place, bude Pravdivá romance považována za pevnou součást Tarantinova filmového vesmíru. Prvním vodítkem k tomu je postava producenta Lee Donovice, který je vnukem seržanta Donnyho Donovice z Hanebných panchartů. A druhým důkazem je skutečnost, že pan Bílý v Gaunerech zmiňuje práci s dívkou jménem Alabama.
6: Proboha, je skutečný. Máš tady pořádnou porci kokainu.
2: Já vím.
6: Uvědomuješ si vůbec, kolik ho tu máš?
2: Ne, řekni mi to.
6: To já nevím, ale je toho sakra moc.
3: I přes počáteční neúspěch v kinech nakonec se podaří s odřenýma ušima srovnat rozpočet. Pozitivní recenze, chválící dialogy, postavy a nekonvenční styl pomohou získat kultovní status tomuto snímku, který bude považován za jeden z nejlepších Scottových režijních počinů a jeden z nejlepších i nejdynamičtějších amerických filmů 90. let.
6: To je Drexlův Cox?
2: Ne. Drexel je mrtvý a teď je ten Cox můj. Můžu si s ním dělat, co chci. Rád bych ho prodal. A potom s Alabamou skočil do letadla a celý život bych utrácel.
3: Magazín Empire označí v roce 2017 Pravdivou romanci za 83. nejlepší film všech dob, když napíše: to, jak Tony Scott zacházel se scénářem Quentina Tarantina, vypadalo jako filmový ekvivalent žvíkačky s příchutí kokainu. Zářivá, chutná cukrovinka s opojně násilným nádechem, která přímo přitáhla do vedlejších rolí omračující velká herecká jména.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Doufám, že jste si užili prodloužený sluneční víkend. Co nás dnes čeká? Španělskou detektivní minisérii Poslední případ najdete nově na Netflixu, jako i třetí kapitolu japonského hororového anime Mononoke Hadí kletba. HBO Max nasadilo německý seriálový prequel Čtyři bloky počátek a v pražském kině Lucerna se rozjel 13. ročník sci-fi festivalu Futuregate. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste, nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu a celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MMCT ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslova Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájem o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Dornite, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
3: Muy bien. Vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
4: ¿Suicidio?
3: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse.
5: Na Netflixu je nově španělská detektivka Poslední případ a pokud máte rádi Agátu Christie nebo Sherlocka Holmesa, zbystřete. Případ nás zavádí do roku 1959 na malý ostrůvek u Malorky, který bičuje bouře. 13 lidí uvízne v hotelu odříznutém od světa a jedna z hostek, anglická turistka, je nalezena mrtvá. Sebevražda, řekne si člověk, jenže stopy mluví jinak. Pátrání se ujme Basil, stárnoucí herec, který kdysi ve filmech hrál Sherlocka Holmesa. Teď mu role zůstala ale scénář nikdo nenapsal. Hlavní roli si zahrál José Coronado, stálice španělských thrillerů. Vedle něj se objeví Maribel Verdú, kterou si možná pamatujete z Faunova labirintu. Tady jako vedoucí hotelu, dále Maria Valverde nebo Martíno Rivas. Režie se ujal Felix Viscaret. Předlohou je bestseller Artura Pereze Reverteho, autora Dimasova klubu, podle kterého Roman Polanský natočil Devátou bránu. Minisérie má jen 4 epizody, dohromady zhruba 3 hodiny, takže vraha odhalíte za jeden deštivý večer. Poslední případ najdete nyní na Netflixu.
3: Se pondría collar y pendientes.
2: Oiga, ¿podemos tutearnos?
3: Por supuesto que no.
4: ¿A qué están jugando? Va diciendo entre mis clientes que pudo no haber sido un suicidio.
3: ¿Eso ha dicho?
6: Necesito hablar por radio.
4: La radio está estropeada. Estamos aislados.
3: 10 sospechosos atrapados en una isla.
7: ¿No están yendo un poco lejos?
3: Se trata de una situación excepcional.
7: ¿Y quién mejor en una situación excepcional que el mismísimo Sherlock?
8: Sherlock Holmes, usted es solo un actor.

Brána do budoucnosti je otevřená. V pražském kině Lucerna v pondělí odstartoval 13. ročník FutureGate, největšího středoevropského festivalu sci-fi filmu a kultury, a potrvá až do neděle 4. října. Hlavním hostem je britský střihač Joe Walker. Dlouhodobě spolupracuje s Denisem Villeneuvem a za Dunu získal Oscara. Stříhal také filmy Příchozí, Blade Runner 2049 nebo Sicario Nájemný vrah a se Stevem McQueenem drama 12 let v řetězech. Na festivalu převezme cenu za přínos žánru a osobně uvede dva filmy. V pátek Blade Runner 2049 s besedou po projekci a v sobotu Příchozí. V hlavní soutěži je 7 filmů v české premiéře, mimo jiné z festivalu v Berlíně, Torontu nebo z kanadské Fantazie. V sekci legend se na velké plátno vrátí původní Blade Runner Ridleyho Scotta, japonské anime Metropolis nebo Star Trek 2 Khanův hněv. Tím festival připomíná 60 let od startu původního seriálu. Kdo si někdy chtěl v plném kinosále zakřičet Khan, Khan, teď má příležitost. Celý ročník má téma geopolitika a zdroje budoucnosti. Jde tedy o to, o co se lidstvo začne přitahovat, až dojdou suroviny. O energii, o těžbu asteroidů nebo o data. Od 5. do 11. října se festival přesouvá do Brna. Během října a listopadu pak zamíří ještě do Hodonína, Šumperka, Olomouce, Boskovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a Plzně. Festival sci-fi filmů a kultury FutureGate poběží do 4. října v pražské Lucerně a kompletní program najdete na futuregate.cz.

0: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen. Wenn die Dunkelheit dich einmal hat, einmal, kommst du da nicht mehr raus.
1: Na HBO Max se rozběhl nový německý seriál Čtyři bloky počátek. Jedná se o prequel kriminální série Čtyři bloky, která ukázala berlínské podsvětí očima arabského klanu Hamady. Původní série si tehdy odnesla Grimmeho cenu, jedno z nejprestižnějších německých televizních ocenění. Tentokrát se vracíme do Berlína 90. let, krátce po sjednocení Německa. Malik Hamady utekl s dětmi a tchýní z Libanonu a snaží se jim v nové zemi zajistit lepší život. Naráží ale na předsudky, úřady i obyčejný každodenní rasismus. Pak se po 8 letech z vězení vrátí jeho švagr Ibrahim a přinese sebou nebezpečné tajemství, které celou rodinu začne stahovat do podsvětí. Hlavní postavou je mladý Ali, chytrý idealistický kluk, který žije hip-hopem. Fanoušci původní série vědí, že z něj bude jednou obávaný boss Tony Hamady. Mladého Aliho teď hraje Terek Nasseri a Ibrahima Tariq Al-Sayis. Režie se ujal Özgür Yıldırım, který natočil už původní Čtyři bloky a spolu s ním Hussein Tabak. Rakouská rozhlasová stanice FM 4 mluví o povedeném návratu k příběhu Hamadiových a o vrstevnatém společensky kritickém vyprávění. Podle ní seriál obstojí i u diváků, kteří původní sérii neviděli. Čtyři bloky počátek najdete nyní na HBO Max.
2: Wir haben neue Spieler in der Stadt.
3: Es gibt Leute, die kaufen die ganze Straße, wenn sie wollen.
2: Die bauen sich hier was auf.
4: خليكم لبعضي يا علي.
2: Und wir machen's kaputt.
5: Neukölln gehört uns.

0: もののけは切らねばならぬ。
1: 謎の男薬売り、ここ大奥にやってきた彼の目的は大奥に救い人々を締め殺すもののけ蛇神を斬ること。
2: Na Netflixu dnes vychází japonský animovaný horor Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba. A pozor, nepleťte si ho s princeznou Mononoke od Hayao Miyazakiho. Tohle je úplně jiná a mnohem temnější pohádka. Film uzavírá trilogii, která navazuje na kultovní anime seriál Mononoke z roku 2007. Jeho hrdinou je tajemný lékárník, potulný vymítač, který loví Mononoke, tedy přízraky zrozené z lidských vášní, křivd a zášti. Svůj posvátný meč ale smí tasit až ve chvíli, kdy odhalí podobu, pravdu i příčinu démona. Celá trilogie se odehrává v oku přepichových ženských komnatách panovnického paláce a každý díl sleduje ženu vyššího postavení. Po nové služebné a elitních konkubínách teď přichází řada na tu nejvýše postavenou. Císařova zákonná manželka Yukiko se konečně dočká vytouženého syna, jenže o dítě brzy přijde. Zoufalá žena se zaplete do spiknutí, které ohrožuje samotné základy oku. Palác začnou rozechvívat záhadné otřesy, odnikud se snášejí hadí šupiny a přibývá zohavených mrtvých. Lékárník se tak postaví obrovskému hadímu božstvu. Jeho hněv se hromadil celých 150 let a kořeny sahají až ke vzniku oku. Režie se ujali Kenji Nakamura, který natočil už původní seriál, a Tomoaki Koshida. Čekat můžete i typický výtvarný styl série, inspirovaný japonskými dřevořezy. Mononoke film kapitola 3. Hadí kletba najdete ode dneška na Netflixu. Pokud jste ještě neviděli první dvě kapitoly Fantom v dešti a popeli hněvu, najdete...

Co nového se objevilo v kinech minulý čtvrtek, tedy 24. září. Největší hvězdou týdne je Brad Pitt v dobrodružném thrilleru V srdci divočiny. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem, taktéž válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed Aljašky. Se záchranou počítat nejde a tak se musí zase spolehnout jeden na druhého. Režie se ujal David Ayer a Odina si zahrál německý ovčák jménem Ibr. Kdo z těch dvou je větší hvězda, posuďte sami. Kdo nemá závratě, užije si v kině thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Hrdinka se na památku zesnulé sestry vydá na nebezpečný výstup, jenže sesuvka mení i její společnici uvězní přes 1500 metrů nad zemí. Fanoušky Marvelu potěší návrat do kin ve speciální edici Avengers Endgame a finální souboj s Thanosem je zpátky na velkém plátně, a to ještě o 3 minuty delší. Z Ukrajiny dorazila komedie Rodina. Babička Nadě slaví 80. Syn jí daruje náhrobní kámen a příbuzní si v duchu dělí její dům u Kyjeva, jenže se zdá, že se nejlépe baví sama oslavenkyně. Česká produkce nabízí komedii Proč bychom se nezabili. Ve vesnici Rozumov se dvě rodiny odjakživa nesnášejí, jenže jejich děti se tajně milují. Ze světa dokumentů je v kinech nově československý snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela vlastní rodinu, bratra a bratrance, kteří kvůli závislosti přišli o bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou. Ptá se přitom, kde končí láska a začíná kontrola. Na Berlinále film získal cenu za nejlepší dokument. A pro nejmenší je nově v kinech animované dobrodružství Zapomenutý ostrov o dvou kamarádkách, které tajemný portál zavede na ostrov živící se vzpomínkami. Tak to jsou čerstvé novinky v kinech. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zoom Radio a startujete tak týden s nejlepší muzikou v éteru. Tohle rádio je zkrátka pro všechny, co mají vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí Čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN. Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby. Že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. One ticket, please. Lord,

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zda tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu a celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MMCT ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácejí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslova Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájem o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Doorknife, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. Lisa Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, Sofia Recovery Plan. Endpoint Detection, Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Apple TV Plus znovu dráždí naše chuťové pohárky, tentokrát druhou řadou seriálu Na ostří nože, Hon za Michelinskými hvězdami. Netflix se podívá na kobylku sériovému Vdovci v dokumentu Dokud nás smrt nerozdělí. Kriterion přinesl speciální balíček 3 snímků Leose Carrasse a dnes se rozbíhá také 15. ročník festivalu Film a architektura. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: and the world's best restaurants. One guest could change everything.
1: Working undercover to judge whether what's on the plate in front of them is worthy of the greatest award a restaurant can get.
0: A star. A Michelin star.
2: Michelinská hvězda, svatý grál gastronomie, pro který jsou kuchaři ochotní obětovat úplně všechno. A Apple TV Plus rozjelo druhou řadu dokumentárního seriálu, který ukazuje, co za ní stojí. Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami sleduje 16 restaurací v Británii, Francii, Německu, Skandinávii, Brazílii a Spojených

0: státech. Každá je jinde, každá riskuje něco jiného. Šéfkuchař, který chce spolu s rodinou dostat na michelinskou mapu malý ostrov v Lamaňském průlivu, Velšan, který svých 16 hostů provádí 30-chodovým menu a jde si pro třetí hvězdu. Dvojice ze Stockholmu, která se hvězdy dobrovolně vzdala kvůli stěhování do většího prostoru a teď má 52 dní na to, aby ji získala zpět. A pár, který staví filipínskou kuchyni do centra sanfranciské gastroscény. Seriál natočilo studio Ramsay Global, mezi výkonnými producenty je Gordon Ramsay a režie se ujal James Callum. Na ostří nože pouští diváky i k samotnému rozhodování. Anonymní michelinští inspektoři své metody dosud nikomu neprozradili. Tady se to mění. Sledování cizích lidí, kteří se třesou kvůli jednomu telefonátu. Překvapivě návykové a zaručeně dostanete chuť na pořádnou baštíznu a možná taky na výlet do neznámých krajin. Druhou řadu seriálu Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami, najdete nyní na Apple TV+.
1: And it looks like we should take him very seriously.
2: He's writing down everything.
3: There's a fine line between getting famous and getting fired.
4: With restaurants chasing stars all around the world.
5: The pressure's on.
6: Every day, sorry. This is my kitchen, my restaurant, so we do it my way, please.
7: If we make a mistake, restaurant could be done.
8: There's a small little bone.
9: Bone from what?
10: And the heat is up.
11: Game faces on chefs.
12: Sometimes I want to kill him.
13: Every dish is going to be perfect.

Mám tady i pozvánku pro milovníky dokumentů. Ode dneška tedy 30. září do 5. října běží 15. ročník festivalu Film a architektura. Letos se točí kolem bydlení a jmenuje se příznačně Byt či nebyt. 30 převážně dokumentárních snímků, většina v české premiéře, promítá se v Praze, Brně a dalších 20 měst. Uvidíte třeba film o životě v panelácích, dánský dokument o záchraně obřího betonového sila nebo portrét architektů Denise Scott Brown a Roberta Venturiho. Program 15. ročníku Mezinárodního festivalu Film a architektura najdete na stránkách filmarchitektura.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den s dětma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 911 emergency?
1: My wife's been shot.
0: Where is she shot at? Do you know?
1: I think in the head.
2: In my 30 years as a journalist, the case of Thomas Randolph stands out as the most bizarre, insane, surprising story that I have ever done.
3: Na Netflix dorazil nový true crime dokument s názvem Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí. Novinář a detektiv v něm postupně skládají dohromady příběh muže, který se uměl oženit, ovdovět a jít dál. A pak znovu. Série zpackaných manželství, série podezřelých úmrtí a šarm, který všechno tohle celé roky držel pod pokličkou. Za kamerou stál Chris Smith, tedy ten, kdo nám přinesl dokument o katastrofálním festivalu Fire. Umí najít téma, kde si lidi dlouho nechtěli všimnout zjevného. Když se někdo tváří moc dobře na to, aby to byla pravda, obvykle to pravda není. Filmový dokument Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, najdete nově na Netflixu.
4: That's an insane person. That's a psychotic person.
5: Am I beautiful?
6: He's manipulated countless people.
2: He was facing the death penalty. But Thomas Randolph played the system like a fiddle.

Tak co? Co? Dobrý? Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Il trouve que les jeunes aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. Vous ne savez plus du tout vous parler. Vous pensez peut-être que les gens ne méritent pas qu'on leur parle.
1: Non, c'est pas ça.
2: Criterion Collection vydává box set, po kterém fanoušci francouzského filmu 80. let volali roky. Tři filmy Léose Carraxe, tedy jeho první tři celovečerní snímky pohromadě. Carraxovi bylo 23, když natočil debut Když chlapec potká dívku, Černobílá noční Paříž, Ztracené duše a Denis Levant jako Alex, filmař bez jediného filmu, kterému právě odešla holka s nejlepším kamarádem. Zlá krev z roku 1986 je neo-noir, který Carrax prohnal bláznivým romantismem odsouzeným k pádu a stavěl ho jako muzikál. Alex je tentokrát mladý zloděj, najatý, aby ukradl protilátku na nemoc přenášenou sexem bez citu. Zápletka je ale jen záminkou k tomu, aby film každou chvíli explodoval v čistě filmovém opojení, od seskoku padákem po jeden z nejslavnějších běhů v dějinách kinematografie na Modern Love Davida Bowieho. Michelle Piccoli, mladička Juliette Binoche a Julie Delphi. A trilogii uzavírají milenci z Pont-Neuf z roku 91, pověstně mučivé natáčení a příběh malířky ztrácející zrak a pouliční hokejklíře bezdomova, kteří přespávají na nejstarším pařížském mostě. Ve všech třech filmech hraje Alex Denis Levant, ve všech třech stál za kamerou Jean-Yves Escoffier a všechny tři jsou hlavně milostným dopisem Paříži. Tři filmy Léose Carraxe ve speciálním boxu najdete nyní na criterion.com.
3: On va plus se quitter d'une semaine. Le jour où je verrai plus rien, tu sais, c'est dans pas longtemps. Tu seras ma dernière image, derrière mes yeux, pour toujours.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Jelikož přijdou zítra do kin nové tituly, mám pro vás přehled toho nejlépe hodnoceného z posledních dvou týdnů. Hodně se mluví o rakousko-německém historickém dramatu Rose. Po 30-leté válce dorazí do odlehlé německé vesnice tajemný voják, který si nárokuje dávno opuštěné pozemky. Jenže přišel pod cizí identitou a jako opačné pohlaví. Audiovizuálně hypnotická podívaná, za níž Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda. Silné hodnocení sbírá v kinech i francouzský Opuštěný. Vincent Garin v něm rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho, který v říjnu 2020 otevřel se svými žáky debatu o svobodě slova a ukázal jim karikatury proroka Mohameda. Kdo má rád, když se herci baví, vyraste na Christopherovi od Stevena Soderbergha. Ian McKellen hraje londýnskou výtvarnou legendu, která už 20 let nevzala do ruky štětec. Jeho vypočítaví potomci proto najmou mladou padělatelku, aby otcovu pečlivě střeženou nedokončenou sérii dodělala za něj. Ian McKellen a Michaela Coel v zábavném hereckém duelu. Z Kolumbie dorazil Poeta, absurdní komedie oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník, profesionální ztroskotanec a citovatel sebe sama, který pořád bydlí u maminky. Když dostane nabídku mentorovat mladou studentku, otevře se mu šance vzít život do vlastních rukou. Z Hollywoodu boduje v kinech survival thriller V srdci divočiny s Bradem Pittem. Penzionovaný vojenský expert a jeho pes, oba váleční veteráni, havarují s malým letadlem v aljašské divočině. Spolehnout se můžou jen jeden na druhého a před sebou mají cestu zpátky do civilizace. Čekejte drsnou jízdu. Horor a akci obstarává Resident Evil. Zack Cracker, který má na svědomí Barbara a hodinu zmizení, poslal obyčejného kurýra doručit zásilku do Raccoon City právě ve chvíli, kdy se město po úniku viru propadá do chaosu. Jedna noc, žádná pomoc, zombí peklo na zemi a černý humor k tomu. Austin Abrams a Paul Walter Hauser v hlavních rolích. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici o 3 minuty delší. Finále marvelovských filmů znovu na velkém plátně. Z domácí produkce si u diváků v kinech vysloužil pozornost Call, psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí, ale jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení. A fanšmekři si jistě nenechají ujít návrat krátkého filmu o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Rozšířená verze 6. dílu Dekalogu, meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Z dokumentů jsou v kinech dva silné české tituly. Bára Basiková Heleny Třeštíkové sleduje zpěvačku 50 let, od rokových začátků přes muzikály až po dnešek. A kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepi Lubojacky, která 5 let natáčela vlastní rodinu a závislost, již připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. A na závěr vaši pišišvoři. Ti mají v kinech hned dvě vysoce hodnocené animované novinky. Kojot vrací úder a Zapomenutý ostrov. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních 2 týdnů. Hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás další Iñárritův kousek, dramedie Digger či psychologický thriller Pravda nebo lež se silnou hereckou trojicí Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett. Tak si zítra nezapomeňte opět pustit vaše oblíbené rádio, ať víte, na co vyrazit. Díky, že jste naladěni na vlnu Zone Rádia, které vám neúnavně přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zone Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zone Rádio i vy.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste
5: o Zero Trust Architecture?
4: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, Sokia Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
5: Multifactor,
4: Penetrační test, Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu a celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MM City ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovaku. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslova Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT Banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájmu o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Doornight, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Ještě
1: hodinu,
2: ještě
1: hodinu,
2: come on baby,
1: ještě
2: hodinu.

0: Choďte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která trápí astrobiology už desítky let. Kde hledat mimozemský život? Nová studie, o které informuje Universe Today, přichází s nečekaným měřítkem, uhlíkem. Doktor Christopher Doty ze Severoarizonské univerzity tvrdí, že rozhodující není stáří hvězdy, ale kolik uhlíku dokáže planeta zapojit do biologie. Čím víc fotosyntézy, tím víc generací, mutací a šancí na inteligenci. A teď to překvapení. Slavný trapist 1E, miláček všech výzkumníků, propadl. Je přivrácený k hvězdě jednou stranou, druhá strana tedy fotosyntézu nezvládne vůbec. Červený trpaslík svítí hlavně v infračerveném pásmu a srážek je tam málo. Zůstává v éře slizu. Naopak planety K23D, vzdálená 143 světelné roky, a GJ1061C, vzdálená pouhých 12 světelných let, překonaly Zemi. Autoři ovšem varují, žádné civilizace nikdo neviděl. Držte si klobouky, vesmír je neslušně velký.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: trvající 4 minuty a nejvyšší rychlost člověka v atmosféře.
1: We were breaking barriers. We were setting new goals and exceeding those goals.
0: Joe Kittinger, přezdívaný muž, který spadl z vesmíru, odešel z armády v 70.

A4 přistává po čtyřdenním letu z Ameriky do Itálie a stává se prvním člověkem, který přeletěl balónem přes Atlantik. Kittinger tak vytvořil rekord jak v nejdelším samostatném letu balónem, tak ve vzdálenosti pro typ použitého horkovzdušného balónu. Hey,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zga tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu. A celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MMCT ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácejí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslovakia Group a výhledu obranného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájem o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Dornite, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme planetu, která si balí kufry. Jmenuje se TOI 1355b, leží 805 světelných let od Země a je to takzvaný horký Jupiter. Skoro 6 hmotností Jupiteru a kolem své hvězdy oběhne za 2¼ dne. Rok kratší než víkend, představte si to. Jak popsal Universe Today, mezinárodní tým z daty z NASA teleskopu TESS a japonské observatoře Okayama zjistil, že se oběžná dráha té planety pomalu naklání. A výsledek? Kolem roku 2033 přestane přecházet přes svou hvězdu tak, abychom to ze Země viděli. Zmizí nám z dohledu. Možná na pořád. Astronomové tedy mají necelých 7 let na to, aby z ní vytáhli všechno, co jde. Vesmírná verze výprodeje před zavřením krámu. Tak ať vám dnes nic nezmizí z dohledu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: education was so important to us. It was sort of all that we really did know outside of music, and it was impressed on us that it was important.
1: Sister Sledge vstupují 8. září 84 do hlavní britské hitparády na 32. místě se znovu vydaným singlem Lost in Music. Není ale stejný jako před 5 lety. Single si totiž vzal do parády Nile Rodgers a představuje ho v novém remixu. Lost in Music bude mít větší úspěch než originál, když se vyšplhá až na 4. příčku a Sister Sledge získají stříbrnou desku za prodeje v Británii.
0: I would say the music thing was more recreation and it was fun.
2: Let's sample it. Ladies and gentlemen, Sister Sledge.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na ty devně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu. A celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MMCT ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácejí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslova Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájem o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Dornay, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun.
4: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman pan Vanguard.
5: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmír zlenivěl. Nové hvězdy se rodí čím dál pomaleji a astronomové konečně vědí, proč to není tak jednoduché, jak čekali. Mezinárodní tým pod vedením Honga Kuoa z Čínské akademie věd prohledal pomocí obřího radioteleskopu FAST a projektu DESI zhruba 2,5 milionu galaxií napříč třetinou oblohy. Jak popsal Universe Today, před 4,5 miliardami let se hvězdy rodily asi 2,5krát rychleji než dnes. dostávat do chladných molekulárních mračen, ze kterých hvězdy vznikají. Vesmír tedy nemá prázdnou nádrž, má rozbité čerpadlo. Kdybych měl každou hvězdu, co se nenarodila, počítat na prstech, tak nemám prsty. Držte palce mračnům, ať se zase rozhoupou. Mějte se pozemsky.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat, and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat, and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a přivalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

Got Me Thinking, Opelop Remix. Music.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom,

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně

0: Tulašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Prodáno!
2: Véakum.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu a celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MM City ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr. A zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovaku. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslovak Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z JNT Banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájmu o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Doornight, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercontrol.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden kosmeticky vzrostla. Dařilo se Erste nebo výrobci turbín Doosan Škoda Power. Ten se podělil o pololetní výsledky a nově také o celoroční výhled, který počítá s 5 až 15% růstem provozní ziskovosti před odpisy. Reportoval také výrobce Klik MNT 1997, který hlásí růst tržeb za pololetí o třetinu. A celoroční výhled nyní považuje spíše za spodní hranici cílového pásma než cíl. Výrobce městského mobiliáře MMCT ve druhém čtvrtletí zaznamenal 17% růst tržeb, potvrdil celoroční výhled a cílí na horní hranici jeho pásma. Tento týden výsledkovou sezónu z velkých firem pomyslně uzavře Philip Morris Chr a zpracovatel kůží Karl Leder. Obě firmy by měly reportovat ve středu a analytik Bohumil Trampota z Komerční banky od tabákové společnosti očekává pokles pololetního zisku o 9%. Minulý týden se naopak nedařilo akcím Primoco, Photon Energy a Czechoslovakia. Akcie CSG ve čtvrtek ztrácí až 6% po večeři z analytiky, na kterých je společnost chtěla ujistit ohledně svých finančních cílů, hlásil trochu škodolibě Bloomberg. Ale možná jen akcie korigovaly středeční růst, protože ze shrnutí pohledu analytiků mi nevyplývalo na první pohled nic negativního. Velmi důkladně jsme se akcím Czechoslovakia Group a výhledu obraného průmyslu věnovali v rozhovoru s analytikem Pavlem Ryskou z GNT banky, který naleznete na našem YouTube a který doporučuji k poslechu. Z dalších zpráv realitní developer CTP uspořádal den pro investory. Škoda JS ze skupiny ČES bude výhradní dodavatel klíčové součásti malých modulárních reaktorů Rolls-Royce. Vienna Insurance Group kupuje čtvrtinový podíl v technologické společnosti Dolphin Technologies, která se zabývá AI telematikou, a Gen Digital se údajně zajímá o převzetí společnosti GoDaddy, po čemž se jeho akcie propadly. Analytici České spořitelny zveřejnili svou měsíční strategii s pohledem na hlavní akcie z pražské burzy a analytik Jindřich Littner z Patria Finance zvýšil cílovou cenu pro akcie Erste Group Bank na 124 euro s doporučením držet. Erste také v pátek večer oznámila záměr navýšit podíl ve své polské dceřiné společnosti, Photon v sobotu potom prodej solárních elektráren na Slovensku a zatímco my jsme včera slavili Den české státnosti, Vincent Pilet, generální ředitel Genu, se sice ke spekulacím o zájmu o GoDaddy přímo nevyjádřil, zmínil však obecné principy, jakým se při akvizicích společnost řídí a naznačil, že čtvrtletní i celoroční výsledky se blíží horní hranici výhledu. Pohled do makrosvěta. Důvěra spotřebitelů v září vzrostla, u podniků naopak klesla. Tento týden nás čeká hrubý domácí produkt a nálada v průmyslu. Ten příští nás potom 7. října čeká prezentace a setkání v burzovním paláci s managementem největšího českého výrobce dveří společnosti Doornight, která připravuje IPO na pražské burze. Místa jsou omezená, tak se nezapomeňte přihlásit na našem webu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví, Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na světlo staré 13 miliard let. Na reliktní záření, tedy ten slabý mikrovlnný pozdrav z doby, kdy vesmír konečně zprůhlednil. Zhruba 380 tisíc let po velkém cesku. Ty prastaré fotony se naposledy odrazily od vodíku a získaly polarizaci. Astronomové ji dělí na takzvané Ečkové a Bčkové módy a podle standardního modelu by se měly ve velkých měřítkách krásně vyrušit. Jenže se nevyrušují. Už studie z roku 2020 našla nepatrné pootočení, takzvanou kosmickou dvojlomnost. A jak popisuje Universe Today, nový test porovnal 8 polarizačních map ze sondy Planck a zjistil, že ten zákrut vypadá skutečně kosmicky, ne jako chyba přístroje. Zatím to není důkaz, ale pokud se potvrdí, náš model vesmíru má prasklinu. A možná za to může neznámá částice temné hmoty. Tak si zítra zkontrolujte polarizaci, já si zkontroluju dráhu. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

Boom Shake the Room. Tahle nová lahůdka, na kterou si báječně zahopsáte na diskošce, dosahuje 19. září 93 prvního místa v britské hitparádě. A bude to jediný hit dua DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, kterému se podařilo opanovat Británii. Will Smith také kromě hudební kariéry pokračuje coby ústřední postava v úspěšné televizní show Fresh Prince, která ho, jak se říká, herecky udělala a která vstupuje do své čtvrté sezóny.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den z gatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Hučí kuči tance. Apple TV Plus znovu dráždí naše chuťové pohárky, tentokrát druhou řadou seriálu Na ostří nože, Hon za Michelinskými hvězdami. Netflix se podívá na kobylku sériovému Vdovci v dokumentu Dokud nás smrt nerozdělí. Kriterion přinesl speciální balíček 3 snímků Leose Carrasse a dnes se rozbíhá také 15. ročník festivalu Film a architektura. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: the world's best restaurants. One guest could change everything.
1: Working undercover to judge whether what's on the plate in front of them is worthy of the greatest award a restaurant can get.
0: A star. A Michelin star.
2: Action! Michelinská hvězda, svatý grál gastronomie, pro který jsou kuchaři ochotní obětovat úplně všechno. A Apple TV Plus rozjelo druhou řadu dokumentárního seriálu, který ukazuje, co za ní stojí. Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami sleduje 16 restaurací v Británii, Francii, Německu, Skandinávii, Brazílii a Spojených státech. Každá je jinde, každá riskuje něco jiného. Šéfkuchař, který chce spolu s rodinou dostat na michelinskou mapu malý ostrov v Lamaňském průlivu, Velšan, který svých 16 hostů provádí 30-chodovým menu a jde si pro třetí hvězdu. Dvojice ze Stockholmu, která se hvězdy dobrovolně vzdala kvůli stěhování do většího prostoru a teď má 52 dní na to, aby ji získala zpět. A pár, který staví filipínskou kuchyni do centra sanfranciské gastroscény. Seriál natočilo Studio Ramsay Global, mezi výkonnými producenty je Gordon Ramsay a režie se ujal James Callum. Na ostří nože pouští diváky i k samotnému rozhodování. Anonymní michelinští inspektoři své metody dosud nikomu neprozradili. Tady se to mění. Sledování cizích lidí, kteří se třesou kvůli jednomu telefonátu. Překvapivě návykové a zaručeně dostanete chuť na pořádnou bašíznu a možná taky na výlet do neznámých krajin. Druhou řadu seriálu Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami najdete nyní na Apple TV+.
3: It's riding on everything.
4: There's a fine line between getting famous and getting fired.
1: With restaurants chasing stars all around the world,
5: the pressure's on.
6: Every day, sorry. This is my kitchen, my restaurant, so we do it my way, please.
7: If we make a mistake, restaurant can be done.
8: There's a small little bone.
9: Bone from what?
1: And the heat is up.
10: Game faces on chefs.
11: Sometimes I want to kill him.
12: Every dish is going to be perfect.
13: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Mám tady i pozvánku pro milovníky dokumentů. Ode dneška tedy 30. září do 5. října běží 15. ročník festivalu Film a architektura. Letos se točí kolem bydlení a jmenuje se příznačně Byt či nebyt. 30 převážně dokumentárních snímků, většina v české premiéře, promítá se v Praze, Brně a dalších 20 měst. Uvidíte třeba film o životě v panelácích, dánský dokument o záchraně obřího betonového sila nebo portrét architektů Denise Scott Brown a Roberta Venturiho. Program 15. ročníku Mezinárodního festivalu Film a architektura najdete na stránkách filmarchitektura.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lisva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: My wife's been shot.
5: Where is she shot at, do you know?
4: I think in the head.
6: In my 30 years as a journalist, the case of Thomas Randolph stands out as the most bizarre, insane, surprising story that I have ever done.
2: Na Netflix dorazil nový true crime dokument s názvem Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí. Novinář a detektiv v něm postupně skládají dohromady příběh muže, který se uměl oženit, ovdovět a jít dál. A pak znovu. Série zpackaných manželství, série podezřelých úmrtí a šarm, který všechno tohle celé roky držel pod pokličkou. Za kamerou stál Chris Smith, tedy ten, kdo nám přinesl dokument o katastrofálním festivalu Fire. Umí najít téma, kde si lidi dlouho nechtěli všimnout zjevného. Když se někdo tváří moc dobře na to, aby to byla pravda, obvykle to pravda není. Filmový dokument Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, najdete nově na Netflixu.
7: They had 100 suspicions that her death was murder.
8: He's just gonna kill somebody else's daughters.
9: I said she's dead, isn't she?
10: I'm the victim of this.
11: That's an insane person. That's a psychotic person.
12: Am I beautiful?
13: He's manipulated countless people.
14: He was facing the death penalty.
15: But Thomas Randolph played the system like a fiddle.
16: Tak co? Dobrý?

0: Il trouve que les jeunes aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. Vous ne savez plus du tout vous parler. Vous pensez peut-être que les gens ne méritent pas qu'on leur parle.
1: Non, c'est pas ça.
2: Action! Criterion Collection vydává box set, po kterém fanoušci francouzského filmu 80. let volali Rocky. Tři filmy Léose Carraxe, tedy jeho první tři celovečerní snímky pohromadě. Carraxovi bylo 23, když natočil debut Když chlapec potká dívku, Černobílá noční Paříž, Ztracené duše a Denis Levant jako Alex, filmař bez jediného filmu, kterému právě odešla holka s nejlepším kamarádem. Zlá krev z roku 1986 je neonoir, který Carrax prohnal bláznivým romantismem, odsouzen k pádu a stavěl ho jako muzikál. Alex je tentokrát mladý zloděj, najatý, aby ukradl protilátku na nemoc přenášenou sexem bez citu. Zápletka je ale jen záminkou k tomu, aby film každou chvíli explodoval v čistě filmovém opojení. Od seskoku padákem po jeden z nejslavnějších běhů v dějinách kinematografie na Modern Love Davida Bowieho. Michelle Piccoli, mladička Juliette Binoche a Julie Delphi. A trilogii uzavírají milenci z Pont-Neuf z roku 1991, pověstně mučivé natáčení a příběh malířky ztrácející zrak a pouliční hokejklíře bez domova, kteří přespávají na nejstarším pařížském mostě. Ve všech třech filmech hraje Alex Denis Levant, ve všech třech stál za kamerou Jean-Yves Escoffier a všechny tři jsou hlavně milostným dopisem Paříži. Tři filmy Léose Carraxe ve speciálním boxu najdete nyní na criterion.com.
3: On va plus se quitter d'une semaine. Le jour où je verrai plus rien, tu sais, c'est dans pas longtemps. Tu seras ma dernière image derrière mes yeux pour toujours.

Jelikož přijdou zítra do kin nové tituly, mám pro vás přehled toho nejlépe hodnoceného z posledních dvou týdnů. Hodně se mluví o rakousko-německém historickém dramatu Rose. Po 30leté válce dorazí do odlehlé německé vesnice tajemný voják, který si nárokuje dávno opuštěné pozemky. Jenže přišel pod cizí identitou a jako opačné pohlaví. Audiovizuálně hypnotická podívaná, za níž Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda. Silné hodnocení sbírá v kinech i francouzský Opuštěný. Vincent Garin v něm rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho, který v říjnu 2020 otevřel se svými žáky debatu o svobodě slova a ukázal jim karikatury proroka Mohameda. Kdo má rád, když se herci baví, vyraste na Christopherovi od Stevena Soderbergha. Ian McKellen hraje londýnskou výtvarnou legendu, která už 20 let nevzala do ruky štětec. Jeho vypočítaví potomci proto najmou mladou padělatelku, aby otcovu pečlivě střeženou nedokončenou sérii dodělala za něj. Ian McKellen a Michaela Coyle v zábavném hereckém duelu. Z Kolumbie dorazil poeta, absurdní komedie oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník, profesionální ztroskotanec a citovatel sebe sama, který pořád bydlí u maminky. Když dostane nabídku mentorovat mladou studentku, otevře se mu šance vzít život do vlastních rukou. Z Hollywoodu boduje v kinech survival thriller V srdci divočiny s Bradem Pittem. Penzionovaný vojenský expert a jeho pes, oba váleční veteráni, havarují s malým letadlem v aljašské divočině. Spolehnout se můžou jen jeden na druhého a před sebou mají cestu zpátky do civilizace. Čekejte drsnou jízdu. Horor a akci obstarává Resident Evil. Zack Cracker, který má na svědomí Barbara a hodinu zmizení, poslal obyčejného kurýra doručit zásilku do Raccoon City právě ve chvíli, kdy se město po úniku viru propadá do chaosu. Jedna noc, žádná pomoc, zombí peklo na zemi a černý humor k tomu. Austin Abrams a Paul Walter Hauser v hlavních rolích. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici o 3 minuty delší. Finále Marvelovských filmů znovu na velkém plátně. Z domácí produkce si u diváků v kinech vysloužil pozornost Call, psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí, ale jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení. A fajnšmekři si jistě nenechají ujít návrat krátkého filmu o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Rozšířená verze 6. dílu Dekalogu, meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Z dokumentů jsou v kinech dva silné české tituly. Bára Basiková Heleny Třeštíkové sleduje zpěvačku 50 let, od rockových začátků přes muzikály až po dnešek. A kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepi Lubojacky, která 5 let natáčela vlastní rodinu a závislost, již připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. A na závěr vaši pišišvoři. Ti mají v kinech hned 2 vysoce hodnocené animované novinky. Kojot vrací úder a Zapomenutý ostrov. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních 2 týdnů. Hovk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás další Iñárritův kousek dramedie Digger či psychologický thriller Pravda nebo lež se silnou hereckou trojicí Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett. Tak si zítra nezapomeňte opět pustit vaše oblíbené rádio, ať víte, na co vyrazit. Díky, že jste naladěni na vlnu Zone Rádia, které vám neúnavně přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den z gatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Prodáno.
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Power Play.
1: Damn, how'd you get so much heat, bro?
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Detection, lock management,
1: SOC
2: recovery plan.
1: Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test, lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Prodáno.
1: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB Digital.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na otázku, která trápí astrobiology už desítky let. Kde hledat mimozemský život? Nová studie, o které informuje Universe Today, přichází s nečekaným měřítkem, uhlíkem. Doktor Christopher Douty ze Severoarizonské univerzity tvrdí, že rozhodující není stáří hvězdy, ale kolik uhlíku dokáže planeta zapojit do biologie. Čím víc fotosyntézy, tím víc generací, mutací a šancí na inteligenci. A teď to překvapení. Slavný trapist 1E, miláček všech výzkumníků, propadl. Je přivrácený k hvězdě jednou stranou, druhá strana tedy fotosyntézu nezvládne vůbec. Červený trpaslík svítí hlavně v infračerveném pásmu a srážek je tam málo. Zůstává v éře slizu. Naopak planety K23D, vzdálená 143 světelné roky, a GJ1061C, vzdálená pouhých 12 světelných let, překonaly Zemi. Autoři ovšem varují, žádné civilizace nikdo neviděl. Držte si klobouky, vesmír je neslušně velký. Mějte se pozemsky.